0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme pěkně hluboko do minulosti. Konkrétně 800 milionů let zpátky. Tehdy se podle nového výzkumu, který popsal magazín Universe Today, rozstříštil asteroid Eulalia, obr o průměru zhruba 100 kilometrů. Vědci z institutu SWRI, vedení doktorem Bodkem, tvrdí, že úlomky se dostaly do gravitačního východu z pásu asteroidů poblíž Jupiteru a rozprášily se po celé vnitřní sluneční soustavě. Výsledek? Pořádná kosmická přeháňka. Na měsíci vznikl třeba i kráter Koperník. Na Zemi měl

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: Action!
1: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Netflix hraje na city s filmem Navždy srdce rváči a láká na jeho korejskou akční komedii Fond oprav. Criterion Collection zrestaurovalo 90-kovou hru Na pláč a God of War přeobsazuje Kratose. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
2: Zun.

0: Everyone thinks teenage relationships don't last. Guess I'm an optimist then.
1: Na Netflixu se objevil celovečerní film Navždy srdce rváči, který uzavírá seriálovou ságu Srdce rváči. Britský snímek natočil režisér Wash Westmoreland podle scénáře Alice Osman, autorky komiksové předlohy a kamery se ujal James Rhodes. Nick a Charlie jsou nerozluční, ale s tím, jak se Nick chystá na univerzitu a Charlie nachází novou nezávislost ve škole, začíná na jejich vztah dopadat tíha vztahu na dálku a objevují se pochybnosti, které vztah vystaví jeho dosud největší zkoušce. Mezitím i jejich přátelé procházejí vlastními vzestupy a pády lásky a přátelství a řeší, jak se vyrovnat s dospíváním. Ve svých rolích se opět potkávají Joe Locke a Kit Connor. Film podle recenze The Guardian rozděluje příběh do 4 ročních období a epilogu a i přes místy dojemné scény působí jako fanouškovský servis podle šablony. Otázka, kterou si snímek pokládá, jestli první láska může vydržet navždy, tak zůstává otevřená k zamyšlení i pro ty, co seriál sledovali od začátku. Navždy srdce rváči jsou nyní ke zhlédnutí na Netflixu.
2: It's like he's there in his mind already trying to stop a mistake that hasn't happened yet. Never used to think about the future at all.
3: It's because you were too busy surviving.

Seriálová adaptace God of War od Amazonu přišla o svého Kratose. Herec Ryan Hurst musí opustit roli po vážném zranění na place. Hurst si při natáčení jednoho z akčních triků natrhl biceps a musel podstoupit operaci. Herec mezi tím na roli mstivého spartského válečníka nabral přes 40 kg svalové hmoty, ale zotavení mu potrvá i rok a to se s natáčecím plánem seriálu nedalo sladit. Sony Pictures Television a Amazon MGM se tak rozhodli Kratose přeobsadit, i když to znamená přetočit 4 už hotové epizody. Natáčení by mělo pokračovat v polovině října. Jméno nového Kratose zatím studio neoznámilo. Fanoušci ale už typují jména jako Alan Ritchson nebo Christopher Judge.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: What's that supposed to mean?
4: Means what it says. A scorpion does what is in its nature. Take off the hood, man.
3: Why?
4: Because you can't. And it's in your nature.
1: Prestižní edice Criterion Collection přináší na 4K Ultra HD a Blu-ray legendární drama Hra na pláč od režiséra Neila Jordana z roku 1992. Příslušník irské republikánské armády Fergus se během únosu britského vojáka Jodyho se zajacem nečekaně zblíží a když je voják zabit, vydá se do Londýna vyhledat jeho dívku Dill. S níž ho pak spojí nečekaný a komplikovaný vztah. V hlavních rolích se objevují Steven Rea, Miranda Richardson, Forest Whitaker a Jay Davidson, jehož výkon patří k tomu, co film proslavilo. Snímek se vysloužil pověst filmu, který dokázal propojit nezávislé i mainstreamové publikum a stal se jedním z definujících titulů 90. let díky svému postupnému žánrovému posunu od politického dramatu přes noirový thriller až k intenzivní romanci. Nová 4K restaurovaná verze vznikla pod dohledem samotného Neila Jordana a edice obsahuje disk 4K Ultra HD z Dolby Vision HDR i klasický Blu-ray disk s bonusy, mezi nimiž je audiokomentář režiséra, nové rozhovory s Jordanem a Stevenem Reou a alternativní konec s komentářem. Hru na pláč na 4K Ultra HD a Blu-ray najdete nyní na stránkách criterion.com.
5: You're being held hostage by the Irish Republican Army. Have you anything to say?
4: Nice to meet you, folks.
6: My pleasure, Jody.
7: You'll have minimum contact with that prisoner, because tomorrow we might have to shoot him.

0: 가족입니다.
1: Na Netflixu můžete zabřednout do jeho korejské minisérie Fond oprav, která kombinuje drama, komedii i krimi zápletku a oproti běžným zvyklostem ji Netflix přidává na platformu postupně. Bývalý šéf gengu zoufale potřebuje peníze a tak si s ambiciozním právníkem vymyslí plán, jak vykrást rezervní fond bytového komplexu, jenže přitom odhalí mnohem větší a hlubší korupci než čekali. Vykrádání bytového fondu jako záchrana kariéry gangstra, to zní jako plán, který se nemůže pokazit, že? Epizody přibývají postupně podle vysílání korejské televize, takže na finální díl si počkáte až do poloviny srpna. Fond oprav můžete nyní sledovat na Netflixu.

já mám pro vás dnes ještě přehled nejlépe hodnocených titulů, které se objevily na streamingu v posledních dvou týdnech. Ačkoliv titulů bylo poměrně dost, té kvality nebo zábavy zase tolik není. Streamingy nás prostě přes léto krmí spíš vatou. Na Apple TV Plus boduje nový krimi thriller Lucky s Anou Taylor-Joy jako podvodnicí, kterou po ztroskotané multimilionové akci pronásledují FBI i bezohledný zločinecký mozek. Ve stejné službě běží pátá řada britského komediálního dramatu Trying, kde se Nicky a Jason potýkají s příchodem biologické matky svých adoptivních dětí. Na Edison Line si můžete nově pustit dánské životopisné drama Vidíš měsíc Daniely o fotoreportérovi zajatém Islamským státem i oceňovaný snímek Zmizení Josefa Mengeleho v režii Kirila Srebrenikova, který sleduje útěk nacistického doktora do Jižní Ameriky očima jeho syna. Netflix přidal pozitivně hodnocený jihokorejský mysteriózní seriál Východní palác o muži schopném přecházet do světa duchů a dvorní dámě, které král povolá k odhalení prokletí paláce. Nové zpracování kultovní knižní série Domek v prérii přináší rodinné drama o zrodu amerického divokého západu a také korejský krimi seriál Fond oprav sleduje bývalého šéfa gengu, který s ambiciozním právníkem plánuje vykrást rezervní fond bytového komplexu a odhalí bující korupci. Tak to byly nejlépe hodnocené tituly na streamingu posledních dvou týdnů. Zbytek titulů i s hereckými hvězdami se potýká s průměrným nebo hluboce podprůměrným hodnocením. Hovk.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si zapli váš přijímač a naladili se tak na vlnu Zun rádia, které přináší tu nejlepší světovou muziku v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zoon.

Dnešný štarter Larry Funk Easy Love. Guten Morgen, everybody.

dnes máme stredu. Ak sa nad sebou zamyslí. Zun.

0: mind, 'cause you're so fine.
1: Mojo chilling.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom.
5: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.libercentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných.

0: zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz.
2: Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohon všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage. Váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Netflix přináší příběh toxické lásky, Da Films nově nabízí sci-fi komedii Zlom vazba, se neumři a Criterion Collection zrestaurovalo krutý příběh mládí. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Čínečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Are any of you even listening to me?
1: I travel here today to tell you that things do not go well for you in the future.
0: But tonight we got a shot. There's the perfect configuration of people in this diner that can save humanity.
2: What happens if we fail?
0: I really don't like to say it out loud. It's kind of a morale killer.
3: V online videopůjčovně DaFilms najdete nově sci-fi komedii Zlom vás, bav se, neumři. Je to velký návrat režiséra Gora Verbinského po 10 letech od jeho posledního velkého filmu hororu Lék na život v roce 2016. Přičemž vývoj snímku Good Luck Have Fun Don't Die trval celých 8 let, než se dostal na plátno. Muž z budoucnosti v podání Sama Rockwella se vybírá skupinu nespokojených hostů z Bystra v Los Angeles, aby s ním zabránili apokalypse způsobené vzbouřenou umělou inteligencí. Sam Rockwell prý potřeboval 4 měsíce, aby se naučil úvodní monolog své postavy, protože šlo o extrémně komplikovaný text. Ke stvárnění muže z budoucnosti navíc nosil kostým vážící přes 18 kilo a chladící oblek, podobný těm, jaké používají astronauti. Kritici srovnávají Rockwellovu postavu se šílenými věštci z filmu Terryho Gilliama, jako je Král rybář nebo 12 opic. Film měl světovou premiéru na festivalu Fantastic Fest v roce 2025 jako tajná projekce a diváky i filmové novináře zaskočil. Nikdo dopředu netušil, že takový snímek vůbec vznikl. Sci-fi komedii Zlom vás, bav se, neumři si můžete nyní vypůjčit online na DaFilms za 80 korun.
2: This is real.
4: Pretty much, yeah.
0: It's gonna be okay, or it's not, I don't know.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiem.

0: You might remember this story with a twisted plot.
1: The strange and violent stalking case.
2: A jealous wife, romantic rivals, blackmail.
3: I wish everyone would just tell the truth.
4: Na Netflixu dnes přistává true crime dokumentární sonda Příběh toxické lásky. Dokument režisérky Alexandry Lacey sleduje skutečný případ z luxusního kalifornského předměstí, kde čerstvě vdaná žena začne dostávat výhružné e-maily od tajemné osoby vystupující pod jménem Lilith is Truth. Podezření rychle padne na ex-manželku jejího muže, která je za plánování násilné pomsty zatčena, jenže vyšetřování postupně odhaluje mnohem komplikovanější síť lží a manipulace, ve které už není jasné, kdo je vlastně oběť a kdo padouch. Snímek se soustředí na tři klíčové postavy manžela, jeho novou ženu a jeho bývalku a nabízí exkluzivní pohled na rekonstrukci celého skandálu, který silně rezonoval americkou společností několik let. Příběh toxické lásky můžete od dnešního dne sledovat exkluzivně na Netflixu.
5: There's so much deception and so much dishonesty.
6: It seems like I've been sleeping with the enemy.
7: We had our obligation to go back, to look at the case again.
8: I don't know if anything that I know about her is true.
9: Who is Lilith? That's the question.
10: Čtyři důvody pro DAP.

0: なくてもいいわよ。
1: 金余っちゃった、持ってけよ。
0: 残しといて、今度まで
1: 使っちゃうよ、持ってりゃ
0: いいわ。
2: Prestižní edice Criterion Collection přidává do své sbírky další japonskou klasiku Krutý příběh mládí od režiséra Nagisy Oshimi. Snímek z roku 1960 znamenal pro japonskou kinematografii podobný zlom jako pro tu francouzskou Godardův U konce s dechem. Oshima s ním rozbil dosavadní konvence domácího filmu. Vypráví příběh studentky Makato a mladíka Kiyoshiho, kteří se po nešťastném setkání s agresivním řidičem zamilují, ale z jejich vztahu se postupně stává temná spirála vydírání a zneužívání. Z ochránce se stává pasák z milované ženy oběť. Criterion k filmu přistoupil s parádní péčí. Nová 4K restaurovaná verze obsahuje nekomprimovaný monofonní zvuk a jako bonus přibalili i Oshimův úplně první celovečerní film Ulička lásky a naděje z roku 59 a také krátký snímek Zítřejší slunce. Nechybí ani rozhovory s filmovým historikem Tonym Rainsem a kritické eseje. Krutý příběh mládí nyní najdete ve 4K Ultra HD a Blu-ray v edici Criterion Collection.
3: Anta tachi no tame ni itteru no yo. Ima gurai no toshi de kizu tsuku to kizu ato ga itsu made mo nokoru wa yo.

Než nás zítra přivítají nové kinopremiéry, mám pro vás rychlý souhrn nejlépe hodnocených filmů posledních dvou týdnů. Fandové hororu si přišli v kinech na své se smrtelným zlem v plamenech. Nová kapitola slavné série Evil Dead, ve které truchlící Alice omylem probudí démony skryté v prastaré knize a rodinná sešlost se tak změní v krvavý masakr. Christopher Nolan se pustil do antického eposu s Odysseou. Matt Damon jako řecký král Odysseus se snaží po trojské válce vrátit domů k manželce Penelope, zatímco mu bohové staví do cesty obry, kouzelnice i mořské bouře ve velkolepém obsazení s Anne Hathaway, Tomem Hollandem, Zendayou nebo Charles Teron. Mexicko-španělská dramedie Mouchy nabízí komornější tón. Padesátnice Olga si musí zvyknout na podnájemníka a jeho devítiletého syna, se kterým ji nakonec spojí láska k arkádovým hrám. Z dokumentů zaujala v kinech výstava na plátně Frida Kahlo, intimní pohled na život a tvorbu ikonické malířky přes její vlastní dopisy. A český snímek Dalaj Lama Oceán moudrosti, který mapuje 3 dekády natáčení s tibetským duchovním vůdcem. A pidižvíky baví hraná verze odvážné Vajany s Dwaynem Johnsonem jako polobohem Mauim, takže pokud máte doma malé dobrodruhy, víte kam s nimi. Do kina. Tak to jsou nejlépe hodnocené snímky v kinech posledních dvou týdnů. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Tento čtvrtek toho moc nebude a naprostá většina je z české produkce. Díky, že jste si naladili Půlnoc v Hollywoodu, ať už v jakémkoliv čase a především, že posloucháte Zun Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: S4 Stavební.
1: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
0: S4 Stavební.
1: Více na www.s4stavební.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan. Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
2: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
4: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
5: Memento mori, krasotinko.
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se bavíme o velikosti. Konkrétně o tom, jak malá může být planeta, aby na ní přežil život. Vědci z Kalifornské univerzity v Riverside pod vedením Michelle Hillové simulovali osudy atmosfér kamenných světů. A jak popisuje space.com, výsledek je jasný. Aby si planeta udržela atmosféru pár miliard let, musí být aspoň velká jako Mars. Konkrétně kolem 80% šířky Země, v nejlepším případě 60%. Menší světy totiž prostě nemají dost gravitace, aby si plyn udržela.

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Mel Fisher se už od konce 50. let potápěl u pobřeží Kalifornie a později se s rodinou přestěhoval na Floridu, aby se naplno věnoval své oblíbené činnosti – hledání vraků.
2: That guy is a real McCoy.
3: Here's a man in his lifetime completed his dream.
1: Ale není to žádný amatér, co si z dlouhé chvíle chodí zašnorchlovat. V roce 1969 po úspěšných nálezech menších lodí ze španělské flotily, včetně pokladů z lodi Santa Margarita, se rozhodl pro svůj největší cíl – legendární galeonu Nuestra Señora de Atocha, velkou sestru lodě Santa Margarita, která se potopila 6. září roku 1622 u Florida Keys.
4: You're completely obsessed with treasure.
5: That's not true. I'm not obsessed with treasure.
4: No treasure is silver and gold, mate.
1: Šlo o odvážnou misi, roky marného pátrání, finanční problémy, tragédie, kdy při hledání Atoči zahynul jeho syn se snachou a dalším členem týmu i soudní spory. Přesto si Fisher každý den opakoval svou slavnou větu.
4: Today's the day.
1: Po 16 letech hledání se Fisherův tým 20. července 1985 konečně dotýká matky všech nálezů. Potápěči narazili na hromadu stříbrných prutů přes tisíce kusů, k tomu tisíce mincí, bedny drahokamů a další poklady. Celková hodnota čítá odhadem přes 450 milionů dolarů, největší nalezený lodní poklad v dějinách. Atocha byla totiž součástí španělské flotily, která v 17. století převážela stříbro z Peru a Mexika, zlato a smaragdy z Kolumbie a další komodity do Španělska. Tyto lodě doslova nesly bohatství celého španělského impéria.
6: 70 pounds is 70 pounds, even if it is a silver bar, with an estimated 48 tons of treasure down there. Mel Fisher's treasure salvers have a lot of heave-hoeing ahead.
1: Objev není jen o bohatství. Vrak Atoči otevírá okno do 17. století, do doby, kdy Španělsko sváželo poklady z Nového světa. Dnes se část pokladu nachází v muzeu v Key West a připomíná nejen sílu španělské říše, ale i sílu lidské vytrvalosti. A Mel Fisher? Ten se stal legendou. Jeho Today's the Day dnes zní spíš jako poselství. Nikdy to nevzdávej.
7: Bohatství a sláva. Bohatství a sláva.
8: Here's been 16 years. No, I never dreamed it would take that long.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás skvělou novinku ze společné mise Spojených států a Indie. Družice s pěkně dlouhým názvem NISAR, vybavená dvěma výkonnými radary, začala od 20. července veřejně sdílet svá data.

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: NIS2 compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, lock management,
1: SOC
2: recovery plan.
1: Endpoint detection,
2: multifaktor,
1: penetrační test, lock management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. cybercontrol.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Ein Riesenvorsprung für Jarmila Kratochvilova.
1: Přicestovali jsme na atletický meeting v Mnichově, kde 26. července 1983 Jarmila Kratochvílová uhrane svět.
2: Kdyby ta medaile byla.
0: Sie werden es nicht glauben, meine Damen und Herren. Ich sage es ganz knapp, Weltrekord. Weltrekord.
1: Se svým brutálním tréninkem od nevidím do nevidím, vypracovaným maskulinním tělem a výbuchčím ještě posouvá světový rekord ženské osmistovky o 15 setin na čas 1 minuta 53 vteřin a 28 setin.
3: Jediný, co můžu říct, je páni!
1: Jarmila tak nastavuje laťku osmistovky, kterou sama už nikdy nepřekoná a do naší doby ani žádná jiná žena. Rodačka z Golčova Jeníkova Jarmila Kratochvílová se tedy stane nejlepší českou běžkyní držící nejdéle platný rekord v atletice.
2: Tak není to jednoduchá cesta, ale myslím si, že ta cesta je moc pěkná, je se vším, co sport přináší, i s těma prohrama, i s tím vítězstvím. To nejdůležitější je to, když to má člověk rád.
0: Weltrekord!
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to máš.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
6: Večeře jak na pitevně.
7: Mami, já už nemám hlad.
5: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes příběh o kosmickém kameni, který hrál na schovávanou. Asteroid s poetickým jménem 1998 SH2 sledovali astronomové skoro 30 let. Pak si v srpnu udělal bezpečnou zastávku u Země a rázem zmizel z radaru observatoře Goldstone. 9 dní na to ho našli v Brazílii, ale 190 kilometrů od místa, kde měl slušně čekat. A teď to nejlepší. Jak popsal magazín Universe Today, tým Davida Farnocky z JPL odhalil, že náš kámen ve skutečnosti tajně odplyňoval jako kometa. Dalekohledy na Havaji nakonec zachytili slabý ohon. Poprvé v historii vědci nejdřív předpověděli kometární povahu z dráhy a pak ji potvrdili pozorováním. A vážná pointa? Kolem 285 potenciálně nebezpečných objektů má kometární dráhy. A odplyňování se skoro nedá simulovat. Takže sledujme pilně. Držte se stabilní dráhy, přátelé, a nikam mi nemyste. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: balíček na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: I had to record it with Jerry Wexler and his session guys, and they had the most stunning repertoire of work. And I was absolutely shitting myself.
2: Careless Whisper je písnička, kterou má na papíře George Michael už několik let, až nové vydavatelství rozhodlo dát jí život v rámci druhého alba Wham.
1: And Jerry would say, just remember George, that's where Aretha Franklin sang Respect. Just remember George, that's where Ray Charles sang When a Man Loves a Woman. And you're like, oh, thank you. Right, just before you do your weedy little thing that you wrote on the bus.
2: George tedy odjel do Alabamy, aby pracoval se svou modlou Jerry Wexlerem, producentem, který dal vzniknout hitům Arety Franklin nebo Raye Charlese.
1: I thought, well, it's got Jerry Wexler's name on it, it must be fantastic.
2: Jenže ani špičkový producent nemusí správně cítit a pochopit nějakou skladbu.
3: It had been eviscerated. It lost all its character, its essence. It was average. And he said, I don't like it either.
2: Careless Whisper, písnička, kterou George napsal při jízdě autobusem a vetkal do ní své zkušenosti s teenagerskou zamilovaností, hrála naprosto jinak, než jak je George celou tu dobu slyšel v hlavě.
1: Our label was like, you got to produce it yourself. Whereas on the first one, I hadn't been allowed to do it myself.
2: George Michael se tedy dostal ke kompletní a první solo produkci druhého alba Wham díky přímému posvěcení od předního světového labelu Sony.
3: I told George that I completely supported the idea of him releasing the song as a solo single.
1: You know, there wasn't any kind of wrangling. We always understood that there would be a point where there was a crossover between Wham and the start of my solo career.
2: Careless Whisper, druhý single připravované desky Wham, vycházející 23. července 84, bude druhým hitem číslo jedna dua Wham a zároveň prvním solovým debutovým hitem George Michaela.
3: Urias Panayotu, who had struggled always to define themselves, transformed into George Michael.
2: A protože máme rádi, když to šlape a léto už se rozjelo, dáme si jiný hit od Wham. Club Tropicana.
1: Andrew changed my life in exactly the way someone needed to change my life if I was going to be a pop star.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduzakart v desiatkach reštaurácií. www.meduzakart.sk

0: Projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
3: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Tak co? Dobrý?

Pokiaľ dnes máme stredu. Ak sa nad sebou zamyslí.

0: You blow my mind, cause you're so fine.
1: Mojo chilling.

0: Prech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Austrálie, prudsejdovatá pakobra se zamotala cyklistke v Austrálii do řetězu na kole a uštkla ji. Takže pokiaľ sa chystáš do Austrálie, hneď ti dám radu do života. Hovoril som to veľmi často o reťázkach na kole. Vykašlite sa na nich, pretože sú špatné. Takže pokiaľ ješ do Austrálie a chce si požičať bicykel jednoznačne bez reťázky, pretože sa ti nemôže potom stať čo? Že táto svinia, pakobra, sa ti do tej reťázky zamotá a uškne ťa. Už to vieš, tak utekaj do Austrálie. Bicyklovať na tom odrážacom bicykli.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální web hostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom.
5: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

A stop your feet. O tom nejaké tanečky. O tom to celé je.

0: Escultura.
1: Discoteca.
0: Disco es mi vida.
1: Deliciosa.

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
0: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační testy.
1: Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
0: .cz. Dobrá doména.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme pěkně hluboko do minulosti. Konkrétně 800 milionů let zpátky. Tehdy se podle nového výzkumu, který popsal magazín Universe Today, rozstříštil asteroid Eulalia, obr o průměru zhruba 100 kilometrů. Vědci z institutu SWRI, vedení doktorem Bodkem, tvrdí, že úlomky se dostaly do gravitačního východu z pásu asteroidů poblíž Jupiteru a rozprášily se po celé vnitřní sluneční soustavě. Výsledek? Pořádná kosmická přeháňka. Na měsíci vznikl třeba i kráter Koperník. Na Zemi mělo dopadů 20x víc. Autoři spekulují, že to zamíchalo pozemským podnebím, možná i sopkami na Marsu a přepovrchováním Venuše. Takže až vám někdo řekne, že jeden šutr nic nezmění, připomeňte mu Eulálii. A teď mi omluvte, jdu si zkontrolovat, jestli kolem neletí nic velkého. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Ráchel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Sergei Bubka of the Ukraine sets

I když vyhraje ještě dvě mistrovství světa, listinu světových rekordů už nepřepíše. Na nového tyčkaře, který překoná Bubkův absolutní světový rekord z haly v Doněcku, si svět bude muset počkat neuvěřitelných 20 let. Bude jim Renault Lavelený a Bubkův světový rekord pod širým nebem přepíše až v roce 2020 švédský mladíček a

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Netflix přináší příběh toxické lásky, Da Films nově nabízí sci-fi komedii Zlom vás, bav se neumři a Criterion Collection zrestaurovalo krutý příběh mládí. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, z pražského studia vás zdraví Čínečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Trpíte depresí? Netrpte!

0: Are any of you even listening to me?
1: I traveled here today to tell you that things do not go well for you in the future.
0: But tonight we got a shot. There is a perfect configuration of people in this diner that can save humanity.
2: What happens if we fail?
0: I really don't like to say it out loud. It's kind of a morale killer.
3: V online video půjčovně Da Films najdete nově sci-fi komedii Zlom vás, bav se, neumři. Je to velký návrat režiséra Gora Verbinského po 10 letech od jeho posledního velkého filmu hororu Lék na život v roce 2016. Přičemž vývoj snímku Good Luck Have Fun Don't Die trval celých 8 let, než se dostal na plátno. Muž z budoucnosti v podání Sama Rockwella se vybírá skupinu nespokojených hostů z Bystra v Los Angeles, aby s ním zabránili apokalypse způsobené vzbouřenou umělou inteligencí. Sam Rockwell prý potřeboval 4 měsíce, aby se naučil úvodní monolog své postavy, protože šlo o extrémně komplikovaný text. Ke stvárnění muže z budoucnosti navíc nosil kostým vážící přes 18 kilo a chladící oblek, podobný těm, jaké používají astronauti. Kritici srovnávají Rockwellovu postavu se šílenými věštci z filmu Terryho Gilliama, jako je Král rybář nebo 12 opic. Film měl světovou premiéru na festivalu Fantastic Fest v roce 2025 jako tajná projekce a diváky i filmové novináře zaskočil. Nikdo dopředu netušil, že takový snímek vůbec vznikl. Sci-fi komedii Zlom vás, bav se, neumři si můžete nyní vypůjčit online na Da Films za 80 korun.
2: This is real.
4: Pretty much, yeah.
2: Oh, what the...
0: Your entire lives have been building this night.
5: It's gonna be okay. Or it's not. I don't know.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O Zero Trust Architecture. NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifaktor. Penetrační test. Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Centro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: serverech na trhu už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
2: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: might remember this story with a twisted plot.
1: The strange and violent stalking case.
2: A jealous wife, romantic rivals, blackmail.
3: I wish everyone would just tell the truth.
4: Na Netflixu dnes přistává true crime dokumentární sonda Příběh toxické lásky. Dokument režisérky Alexandry Lacey sleduje skutečný případ z luxusního kalifornského předměstí, kde čerstvě vdaná žena začne dostávat výhružné e-maily od tajemné osoby vystupující pod jménem Lilith is Truth. Podezření rychle padne na ex-manželku jejího muže, která je za plánování násilné pomsty zatčena, jenže vyšetřování postupně odhaluje mnohem komplikovanější síť lží a manipulace, ve které už není jasné, kdo je vlastně oběť a kdo padouch. Snímek se soustředí na tři klíčové postavy manžela, jeho novou ženu a jeho bývalku a nabízí exkluzivní pohled na rekonstrukci celého skandálu, který silně rezonoval americkou společností několik let. Příběh toxické lásky můžete od dnešního dne sledovat exkluzivně na Netflixu.
5: There's so much deception and so much dishonesty.
6: It seems like I've been sleeping with the enemy.
7: We had our obligation to go back, to look at the case again.
8: I don't know if anything that I know about her is true.
9: Who is Lilith? That's the question.
10: Tak co? Dobrý.

Jste naladěni na Zone Radio a posloucháte Půlnoc v Hollywoodu, svět filmových novinek a skvělé hudby.

0: なくてもいいわよ。
1: 金余っちゃった、持ってけよ。
0: 残しといて、今度まで
1: 使っちゃうよ、持ってりゃ
0: いいわ。
2: Prestižní edice Criterion Collection přidává do své sbírky další japonskou klasiku Krutý příběh mládí od režiséra Nagisy Oshimi. Snímek z roku 1960 znamenal pro japonskou kinematografii podobný zlom jako pro tu francouzskou Godardův U konce s dechem. Oshima s ním rozbil dosavadní konvence domácího filmu. Vypráví příběh studentky Makato a mladíka Kiyoshiho, kteří se po nešťastném setkání s agresivním řidičem zamilují, ale z jejich vztahu se postupně stává temná spirála vydírání a zneužívání. Z ochránce se stává pasák z milované ženy oběť. Criterion k filmu přistoupil s parádní péčí. Nová 4K restaurovaná verze obsahuje nekomprimovaný monofonní zvuk a jako bonus přibalili i Oshimův úplně první celovečerní film Ulička lásky a naděje z roku 59 a také krátký snímek Zítřejší slunce. Nechybí ani rozhovory s filmovým historikem Tonym Rainsem a kritické eseje. Krutý příběh mládí nyní najdete ve 4K Ultra HD a Blu-ray v edici Criterion Collection.
3: Anta tachi no tame ni itteru no yo. Ima gurai no toshi de kizu tsuku to kizu ato ga itsu made mo nokoru wa yo.
4: Kenokotta

Než nás zítra přivítají nové kinopremiéry, mám pro vás rychlý souhrn nejlépe hodnocených filmů posledních dvou týdnů. Fandové hororu si přišli v kinech na své se smrtelným zlem v plamenech. Nová kapitola slavné série Evil Dead, ve které truchlící Alice omylem probudí démony skryté v prastaré knize a rodinná sešlost se tak změní v krvavý masakr. Christopher Nolan se pustil do antického eposu s Odysseou. Matt Damon jako řecký král Odysseus se snaží po trojské válce vrátit domů k manželce Penelope, zatímco mu bohové staví do cesty obry, kouzelnice i mořské bouře ve velkolepém obsazení s Anne Hathaway, Tomem Hollandem, Zendayou nebo Charles Teron. Mexicko-španělská dramedie Mouchy nabízí komornější tón. Padesátnice Olga si musí zvyknout na podnájemníka a jeho devítiletého syna, se kterým ji nakonec spojí láska k arkádovým hrám. Z dokumentů zaujala v kinech výstava na plátně Frida Kahlo, intimní pohled na život a tvorbu ikonické malířky přes její vlastní dopisy. A český snímek Dalaj Lama Oceán moudrosti, který mapuje tři dekády natáčení s tibetským duchovním vůdcem. A pidižvíky baví hraná verze Odvážné Vajany s Dwaynem Johnsonem jako polobohem Mauim, takže pokud máte doma malé dobrodruhy, víte kam s nimi. Do kina. Tak to jsou nejlépe hodnocené snímky v kinech posledních dvou týdnů. Hovk!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
4: S4 stavební.
5: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
4: S4 stavební.
5: Více na www.s4stavební.cz.
6: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
7: Někdo stojí tamhle v rohu.
6: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz. .cz. Dobrá doména.
1: Prodáno.
2: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
2: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. Tento čtvrtek toho moc nebude a naprostá většina je z české produkce. Díky, že jste si naladili Půlnoc v Hollywoodu, ať už v jakémkoliv čase a především, že posloucháte Zun Radio. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

24 new entry. Welcome.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
6: O Zero Trust Architecture.
5: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
6: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
7: Recovery Plan.
5: Endpoint Detection.
7: Multifaktor.
5: Penetrační test. Lock Management.
8: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.percentro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
3: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: život. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na kosmické továrny na prach. A věřte mi, tenhle prach byste doma neutírali. Podle space.com odhalil vesmírný dalekohled Jamesa Webba, jak rané galaxie zapenily mladý vesmír hvězdným prachem, ze kterého se pak rodily nové hvězdy. Jenže na ty prastaré galaxie je i mocný Webb krátký. Tak vědci vymysleli chytrý trik. Zaměřili se na trpasličí galaxii Sextans A, vzdálenou 4,6 milionu světelných let. Chudá na kovy, chemicky jako z pravěku vesmíru. Prostě dokonalá dvojnice těch dávných hvězdných porodnic. Webb tam zmapoval umírající obří hvězdy a našel asi 20 z nich zahalených v hustém plášti prachu. Miniaturní továrničky, které kdysi zásobily celý kosmos. Hvězdy, které se nafouknou tisíckrát? A já myslel, že mám po svátcích problém. Tak držte se svých hvězd, ať jsou z jakéhokoliv prachu.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, lock management,
3: recovery plan.
1: Endpoint detection,
3: multifaktor,
1: penetrační test, lock management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: oborech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: Trpíte depresí? Netrpte.
1: I wanna give you devotion. Netrpte.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme tady novinku, ze které i mně, starému plechovému veteránovi, zajisksilo na solárních panelech. NASA se spojila se SpaceX a chystá pro loď Orion na misi Artemis 3 Upgrade, o kterém se 60. létům ani nesnilo. Na vnější plášti lodi přibudou dva laserové terminály Starlink Mini, které se napojí na stávající síť. Jak popisuje space.com, díky tomu poletí data z oběžné dráhy do řídícího střediska v Houstonu s mnohem větší kapacitou, možná i živé video ve 4K. SpaceX dnes provozuje přes 10 000 družic a přes 25 000 laserů. 10 000 sousedů a nikdo mi nezaklepal. Start je plánovaný na druhou polovinu roku 2027 jako generálka před přistáním na měsíci. Držte se svých panelů, přátelé, a nezapomeňte se dívat nahoru. Někdo se tam točí.

0: Náš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztoč

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This right here is a power play.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: cenách na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: cenách na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.